0: Hráme božsky.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

že najdu mi tě. Z posledních zpětků sil jsem v tebe uvěřil, skryt ve své ulitě. V dramatu tří postav se na mou stranu postav, bych našel odvahu.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Život plne dá. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.